0: spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Víme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady další. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hakmak, Erin, Gitcrasher, Hellstrike, Exargema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
3: Bylo 8 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
5: Ať jsi mladej nebo starej, poslechni si Traktor na Hey.

0: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zletníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajda Šrot, my jsme na šrot, Cajda Šrot po celý rok.
3: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milančok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
4: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
5: Zdravím posluchače a touto zprávou bych je chtěl všechny pozvat už zítra 11.7. od 19 hodin na velkou kladovku do Brna Líšně, ulice Jadovnická 7. Budu zde vystupovat se skupinou Rough Boys a zahrajeme pecky od ZZ Top, Thin Lizzy, Deep Purple, Ozzy Osbourne, AC/DC a spoustu dalších. Díky, zdraví bubeník David.
6: Už dnes tuto sobotu.
7: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
8: Hey Radio.
9: Full time, rock for you.
10: Radio Hey. Radio Hey.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rock and roll music. Hodina vyhrazená výlučně rock and roll. Hudební speciál Rock and roll music.
2: Na rádiu, hej.

0: Povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hakmak, Erin, Gitcrasher, Hellstrike, Exargema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, Tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Dylan Chuck Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
3: Zdravím posluchače a touto zprávou bych je chtěl všechny pozvat už zítra 11.7. od 19 hodin na velkou Clydovku do Brna Líšně, ulice Jadovnická 7. Budu zde vystupovat se skupinou Rough Boys a zahrajeme pecky od ZZ Top, Thin Lizzy, Deep Purple, Ozzy Osbourna, AC/DC a spoustu dalších. Díky, zdraví bubeník David.
1: Už dnes tuto sobotu.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you. Radio Hey.
7: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače Rádia Hey. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Radio, hey! Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Hey Radio. Hey Radio.

0: nepovíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exergema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajdašrot, my jsme na šrot.
5: Riverfest 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Villain Chuck Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
6: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
7: Zdravím posluchače a touto zprávou bych je chtěl všechny pozvat už zítra 11.7. od 19 hodin na velkou kleidovku do Brna Líšně, ulice Jadovnická 7. Budu zde vystupovat se skupinou Rough Boys a zahrajeme pecky od ZZ Top, Thin Lizzy, Deep Purple, Ozzy Osbourne, AC/DC a spoustu dalších. Díky, zdraví bubeník David.
1: Už dnes tuto sobotu.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
9: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Hodně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.

0: of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exargema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Zdravím posluchače a touto zprávou bych je chtěl všechny pozvat už zítra 11.7. od 19 hodin na velkou kleidovku do Brna Líšně, ulice Jadovnická 7. Budu zde vystupovat se skupinou Rough Boys a zahrajeme pecky od ZZ Top, Thin Lizzy, Deep Purple, Ozzy Osbourne, AC/DC a spoustu dalších. Díky, zdraví bubeník David.
1: Už dnes tuto sobotu.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovo Rej. Zítra by oslavil 80. narozeniny Bon Scott a v dnešním Marotovo Rej na jeho hlas vzpomeneme poslechem alba Highway to Hell od AC/DC. Užijte si tuhle australskou smečku a přeju kvalitní poslech.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

Maroto volej je u konce, dneska jsme si poslechli album Highway to Hell od AC/DC, protože kdyby žil Bon Scott, zpěvák AC/DC, tak by zítra oslavil 80. narozeniny. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: posluchače a touto zprávou bych je chtěl všechny pozvat už zítra 11.7. od 19 hodin na velkou klajdovku do Brna Líšně, ulice Jadovnická 7. Budu zde vystupovat se skupinou Rough Boys a zahrajeme pecky od ZZ Top, Thin Lizzy, Deep Purple, Ozzy Osbourne, AC/DC a spoustu dalších. Díky, zdraví bubeník David.
1: Už dnes tuto sobotu.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.

0: Full time rock for you.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exergema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey. Radio Hey.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: Víme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady dalších. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hackmack, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exergema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Zelenčok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
3: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Oktoberfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Velenčok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Full Time Rock.

0: Povíme o něco.
1: A už je to tu zase. Doudenní metalový nářez. Pátek 10. července a v sobotu 11. července nesmíš chybět na dalším ročníku rokových zpívánek v Kobeřicích u Brna. Společně s kapelami Capriola, Donor, Metanon a řady další. To vše v areálu bývalého JZD Brázdy míru. Tak doraž, bylo by chybou chybět. Siridas, Psychodelikt, Hakmak, Erin, Git Crusher, Hellstrike, Exergema, Varšavská smlouva, Epidemy, Starti, Podvaru a Master z Ameriky. Kobeřicích u Brna.
2: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
3: Full time, rock for you. Radio Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, nebo vlastně odpoledne ještě pozdní. Začíná roková sobota a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Když se dáme do rokový soboty, tak to asi bude chtít odevírák večera a taky kalendář na 11. července, co se událo v dějinách muziky. Tak to máme, odevírák. Máme hezký den, letní, prázdninový, tak bychom si mohli dát vysoký naděje s Pink Floydama třeba.

Tak, vysoký naděje rozněly a kalendář. Co se událo 11. července v dějinách muziky, co jsme říkali? 11. července, čím začneme? Začneme rokem 1946. To se 11. července narodil John Lennon. To jsou Les Humphrey Singers, Uriah Heep, ty taky znáte. Humphrey Singers taky občas hrajeme ve starých deskách. A taky taková speciální kapela, Luciferovi kamarádi. Tak to dáme.

Zajímavá kapela jistě a my pokračujeme dále. V roce 1900... No, dobrý. Jsou tady děvčata, tak si necháme ty roky. Dneska v sobotu 11. července slaví narozeniny Bonnie Pointer. To jsou Pointer Sisters, tak to zkusíme, co holky předvedou.

Pak tady máme 59.11. července se narodil Richie Sambora. To jsou Bon Jovi.

Teď to bude zase bez datumu, protože jsou to holky, nebo děvče, jedno. Dneska, v sobotu 11. července, slaví narozky Suzanne Vega.

Tak to byla Susana Vega, blahopřejeme k narozeninám a máme tady 64. 11. července Supremes vydávají single, který se jmenuje Kam se poděla naše láska. No, někde určitě bude to, jo, ale byla to docela velká hitovka, jo, to musíme... Zkusíme to, co to udělá.

tak Supreme z čele s Dianou Ross zkoumali, kam se poděla naše láska. A ona se vždycky někam poděje, občas se jí najde. Ale pak tady máme rok 68. Sorry. Nedávno jsem tady hovořil před několika dní o tom, že Beatles ve studiu pilně pracovali na předělávce písně, teď nevím od koho to, Marmalade, ano, od Marmalade to převzali, Obladý oblada, a taky to skutečně 11. července vydali, tedy dneska, jako, ale v roce 68. Ovšem, aby jsme tady dvakrát nehráli Beatles a ještě stejnou píseň v rozmezí pár dnů, tak vám řeknu, že to bylo pouze Bčko singlu Obladý oblada, a na A straně bylo co? Revolution.

Rolling Stones nezůstávají pozadu. A přesně o rok později, v roce 69, 11. července, pouštějí do světa single Honky Tonk Woman.

taky budeme mít zmínku o kosmonautice, dneska snad dvakrát minimálně. V roce 69, 11. července, David Bowie vydává album Space Oddity přesně v době, kdy na měsíci přistává loď Apollo 11. Vidíte to.

Podle tiskových zpráv z 11. července 1970 soundtrack Woodstock bude celý měsíc nejprodávanějším albem ve Spojených státech. To je svatá pravda. A svatá pravda je taky ta, že organizátoři tohoto festivalu prodělali kalhoty, teda byly hodně v červených číslech, ale tenhle soundtrack to zachránil částečně a taky částečně to ještě více zachránil a dokonce už pak vydělali stejnojmenný film. No, vidíte to. Tak si to dáme, co si dáme z Woodstocku? Z Woodstocku si dáme, když se mluví o Woodstocku, tak hned ze začátku zpátku odpoledne, kdy jeden z prvních, co vystupovali, byl Tim Harden, taky už je napravdě boží, no, ale pustíme si to.

Jinak bylo dobře slyšet, jak se Timovi Hardenovi lámal hlas. Jo? Ono, představte si, vylezete na pódium a tam skoro 200 tisíc lidí. Jo? To je šupa teda. Jinak, když začínal Woodstock v pátek, tak bylo velice hezky, krásný počasí. Ovšem v noci zpátka na sobotu přišla strašná bouřka. No a pak ty nahrávky některý z té sobotní noci a rána, tak je tam slyšet, jak tam hůští ta elektrika, ty promáčený kabely, to tam je krásně slyšet. No ale abych to nezdržoval, v roce 1975, 11. července, se narodil Summer L. Nehal, jsou lordi. Co si dáme? Dáme si Když pekle sněží. To je zajímavý věc. Představte si, může v pekle sněžit? No tak zřejmě asi ano, když o tom zpívají. Já jsem myslel, že všechno možný je zatím jenom v České republice, jo. I v pekle sněží.

A podíváme se na nějaký výročí. A to musím nějak šikovně, aby nám to vyšlo, jo? Do 8 hodiny. Tak co bychom si zajímavý výročí, i když smutný. V roce 2015, 11. července, odešel do hudebního nebe Ota Petřina. To jsou Golden Kids, Bacilli, skupina Oty Petřiny. My si ho dáme víceméně sólově. Tady ho máte.

A ještě jedna vzpomínka o rok dříve, 11. července 2014, odešel do hudebního nebe Tony Raymond, ne? Tony Raymond. A to jsou Raymonds. No a to bude pro dnešek asi z hudebního kalendáře na 11. červenec všechno.

0: Všimli jste si, že jsem hlásil dvě kosmonautické události v kalendáři, ale na tu druhou už se nedostalo, tak já jen připomenu, že 11. července 79 vesmírná stanice Skylab ukončila svoji pouť vesmírem pádem do Tichého oceánu a na australské pobřeží nedaleko Perthu. A kapela Electric Light Orchestra využít příležitosti a inzeruje v novinách nový single Don't Bring Me Down, který se vztahuje právě k této události. Takže to aspoň zmíme. A smíme zapomenout na hodiny 8.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
0: Dneska se jede hlavní závod, že jo, to víme všichni v sobotu. Tak se na to podíváme, nikdo, ale vypadá to už nějaký u brány borců, je tam nějaký šrumec, takže už asi jedou. Když se na to takhle podívám, jo, tak ku příkladu dneska opět vyhrál Tour de France Merlier, byl po druhé, první zase, po druhý už vyhrál, myslím sedmou, a tohle je snad osmá etapa. No ale Tour de France, náš veliký závod, tak se podíváme, kdo vyhraje náš veliký závod, sobotní, a nebudete tomu věřit, právě do cíle výjíždí Vladěnka. Vladěnka přiváží vzkaz pro nejlepšího muže na světě, co s námi sdílí naši planetu i cesty obě moc, tě milujeme, ať se ti vždy daří, přeje ti tvá žena a holčičky z naší záře. A bude to kapela Heart. Tak jo, tak dáme.

Tak, to bychom měli Heart. A co tady máme dalšího? Dalšího tady máme Slávika ze Spalovny. Slávik ze Spalovny dává Garyho Moora Hirošimu. Ahoj, Jeníku, zdravím všechny a speciálně do Křivsoudova. Protože jsem dneska přes Křivsoudov jel, no, prej tam křivě soudí, píše Slávik, ale asi to nebude pravda. Tak jo, tak jdem na to.

Tak to bychom měli Garyho Moora a já vám hned nabídnu dalšího borce nadějného. A to je Libor Mnichovický. Libor Mnichovický má dneska poslední dobou dobrý výsledky. To by mohl za chvíli do reprezentace, že jo? To, co nám dává Libor? Dává nám Stodolní od Michala Prokopa.

Stodolní, kde pak jsou ty časy? Stodolní, její velký slávy týhletý ulice. No, Kačenka nám píše, že zdraví pracující třídu za Tatrováka, který nám krásně řídí celou cestu z dovolení.

Metalička, jako víno, posloucháte rádio, jej posloucháte sobotní Rockonair s Honzou Kulíkem, to jsem já. Pepa píše, že by rád Rammstein rádio. Zdravím do studia, posílám pozdrav Vojtovi a jeho kamarádům, děkuji moc, pohodový sobotní večer.

Další přání poputuje, do Ostravy. A bude to od Vladimíra z Ostravy. Vydržte mi chvilku. A bude to pro Hanku. A bude to Tublatanka Pravda vítězí. Takže se na to podíváme. Už to máme tady. Tak jo. Takže ještě jednou pro Hanku a od Vladimíra z Ostravy. Tublatanka Pravda vítězí. Pozdravujeme a posíláme.

Tak přátelé, pravda vítězí a máme tady Jerryho, zdravíme pod ještě, co to bude, Titan, ale Titan jako s Y kapela. Titan, čistě jak to dáme, no. Dnes prosím tento song a já rád zahraju. Tak vydržte chvilku. Už to jede, jo.

Tak to byli Titan a já jsem hlásil, že dám jednu krátkou, ale změna jízdního řádu. Protože Mišoš byl rychlejší, tak zdravíme Mišoše, našeho stálého posluchače. A Halloween by to měl být. Tak co dáme? Větrný mlejn třeba, to je taky dobrý.

Tak, zdravím ještě jednou Mišaše a je tady Míra a Iva. Míra a Iva píše, zdravíme do studia, prosíme zahrát Pod jabloň na zahrádku. Díky, Míra a Iva z Kamenice nad Lipou. Tak zdravíme.

A máme tady Milana a Radku z Jablonce, prosím o donor do Pergoly k narozeninám. Tak narozkám všechno nejlepší, teda nepíšou kdo má zrovna ty narozky, ale i tak hodně štěstí a zdraví a tak dále a tak dále.

tak to byl Donor a je tady Martin, ten dává orlík, Čecha, ale já ho nemám. A se tady od orlíku zase moc už mám tady někde vinyl, ale kdybych to našel. Čau, Jendo, zahraj prosím pro mého kamaráda Ládina. Vydržel sud maraton, tak tleskáme Martina přátelé ze Zeleného údolí. Já jsem vybral, když je ten sud maraton, tak by mohlo být pivečko teda od Orlíka, co vy na to?

Tak, pivečko pijem a se podívám na sestry, Twisted Sisters teda, který by tady měli vejít, vydržte mi chviličku. A myslím, že to asi půjde, no. A to hledám na deskách, některé věci nemáme v počítači, ale máme to v archivu, tak je to vždycky takový drámo, jestli se to povede, nebo se to nepovede najít. A jak tak vidím, tak se to asi povede, no. Takže zkusíme, doufejme, že to vyjde. Tak se na to podíváme. Paštůček dává Twisted Sisters. Ahoj, prosím o zahrání do Vatěkova. Tak zdravíme do Vatěkova a posíláme.

A teď tady mám ryze speciální přání, můžu poskočit. Honza telefonista by rád dal průšu od tří sester. My tady máme spousty věcí od tří sester, taktéž tady máme různý předělávky a zajímavý raritní verze, jo. A já se mu nabít Honzovi telefonistovi bluesovou verzi průši, jo. Tak to je naprosto jediná záležitost v českom gramofonovém průmyslu. Tak to dáme. A kdyby se to náhodou nelíbilo Honzovi, tak mu přihodím něco navrch s fanánkem, třeba ze starý kovárny nějakou taky dobrou věc. Ale tohle to fakt stojí za to, jo. Tak se do toho dáme. Zdravím Honzu telefonistu a posíláme.

Jinak tohleto album, to je vlastně to maxi single, jsou tam jenom tři věci, a to Průša teda, vlastně tady se to jmenuje Růža, jo, Růža je úchyl. Nahrál to umělec, který si říká DJ Průša. Jsou tady tři verze této skladby. Techno Remix, no tak to jde mimo nás. Pak je Kytar Ecstasy Remix. To je takový jako trochu do indie. A Fuck Off Blues Version. Bluesová verze, no. Tak snad se to Honzovi telefon až stavě líbilo, protože dneska nemáme takový nával, není takový nápor, tak bych ještě Honzovi přihodil další raritní kousek od Tří sester. On je to vlastně taková směsice, je to Fanánek, Franta Sahula, Petr Václavek a Jirka Šimeček. Dohromady se ta deska jmenuje Stará kovárna a ne Konec punků v Čechách. Takže konec punků v Čechách. Já bych to viděl na Stejně mi nedokážou nic. To je vlastně předělávka Clash, jo, ale no tak Fanánek hodně takhle přebírá ty věci, ale zajímavou formou to jako dělá, to jo.

Tak to byla předělávka Clash, jinak Franta Sahula, Fanánek a hosté, deska Stará kovárna. A je tady Pankáč, pro všechny dává Roxor.

A je tady Pavel ze Sopot, zdravíme do Polska, Pavla ze Sopot, a ten vybral Motorhead a takovou zvláštní skladbičku, která se jmenuje Raymond's.

Tak a máme tady přáníčko ze Skleného pro Helenku a další přátelé a bude to kapela Škvor, Síla starých vín, tady to je.

Posloucháte Rádio Hej. Posloucháte Rádio Hej, posloucháte Sobotní rok, to jsem já. Řeknu vám čas, máme 1.20.32 nějaký vteřiny, protože jsme nehlásili devátou, aby jsme nedělili skladbu. Já se dokonce podívám, co jsem to hrál zrovna, ale vím, že to bylo jen tak tak. A tak jo, tak dáme Luďka 72, ten dává Alžbětu Skoč, za chvíli bude na řadě Jan z Janovic s testamentem o traktoru. Vydržte chvilinku, špatně jsem nasadil, ale teď už nasadím lépe a už to běží. Aspoň si to myslím teda, jo? Tak, Alžběta Skoč.

Tak, to bychom měli... To bychom měli Alžbětu. Hlásil jsem Jána z Janovic. Takže Ján z Janovic... Co by nám vybral Ján z Janovic? Ján z Janovic nám vybral testament o traktoru. Tak to dáme, zdravíme. A Ján píše z Janovic, zdravím všechny posluchače, taky do studia, moc děkuji.

testament od traktoru a máme tady koho? Máme tady Václava ze Žďáru nad Sázavou a všem klukům od Kulatý lopaty dáváme kolotoč velkoměsta, tak jo, od Kaťáku.

Tak, zdravíme Václava ze Žďáru nad Sázavou a taky všechny kluky od Kulatý lopaty. A je tady Rasťa a Stáňa z Pardubic, dávají Motley Crue dávají. Nastartuj svý srdce. Jendo pro moji dceru Markétu k pondělnímu svátku, všechno nejlepší ve všech životních situacích a hlavně pohodu. A ještě pro všechny metalový Markéty v Čechách. Děkujem.

A je tady Pavel z Pelhřimova. Zdravím do Pelhřimova. Dobrá zpráva, já jsem našel toho Čecha od toho Orlíku. Někde zasutý tady mezi deskama v Almaře tady s archivem. Tak jo, tak to dáme. Ahoj Jendo, zahraj prosím tuto písničku pro naše úspěšné vystoupení v dnešním finále Wimbledonu. Tak jo, když se daří, tak se daří, tak hrajeme.

to hodně, že v tom Wimbledonu to vyšlo. No. Podíváme se o kousek dál. Dáme si tímhle dám desku, jo, protože máte, milí posluchači, široký záběr. Jako v druhu hudby všelijaký. Vy mi dáváte docela pěkně zakouřit teda dneska, no, ale nějak se z toho, nějak se s tím popasuju. Posluchač Abra, ne, to jsem vedle, sorry. Vydržte, já musím si správně nastavit příjem pošty. Vydržte. Pan Tataj, ano, jsem správně. Hudba Praha je divnej. Tohle to je věc ještě z 86. z toho alba Starých slavných pecek. Tak to bychom mohli teda. Je divnej. Tak dáme. Je sobota, tak vzpomenout na Ambrože, Michala. No tak proč by ne, že jo? Jsou velikáni českýho národa. Jo? Ambrož byl jedním z nich.

Teď se mám dělat odhoukat 10. Jo. Stejně jako v 9 se mi to nepovedlo, protože Running Wild byly dlouhý a zase přetrhnout Running Wild půlce, jo, kvůli hodinám, to je taky prasečina, to je pravda. Tak jo, a já vám řeknu přesně 22 hodin, 6 minut a k tomu ještě 25 vteřin. Wilda to vidí na Sodom Iron First, respektive teda Iron First, já vám to řeknu přesně, abych... Iron Field, Sodom. To píše k tomu Čau Jendo, jestli nevím, jestli to máš, a když tak zahrají originál od Strayed Lemmyho, pod pergolou do kutlířů, tak pro mlhouše, nebo milhouse, díky. Zkusíme teda ty Sodom, no. Uvidíme, co to udělá. Tak, chvilku strpení a už to jede.

Tak to bychom měli další kousek, Sodom. A máme tady Abru. Abra píše, že by Valdagenk nazdárek, můžu poprosit Valdagenk pro nás na zahradu, díky moc, Abra Ostrava. Co dáme od Valdagengu? Asi se mi stejská, třeba. Co vy na to? Zkusíme to. Uvidíme, jestli to půjde, jo?

Valda Gang dohrál a já tady mám koho, hned vám řeknu, jo. Dneska je to náročný, teda Baldu máme odhranýho a Monika v Kotelně, zdravím Moniku v Kotelně, naší stálou posluchačku, hluboko v podpalbu jí, u kotlů. A Monča Kotelna dává Ghost, tedy kapelu, Dance Marsabre.

Normálně koukám, jo. Já tady odevřu psání, jako ten aparát, jak mi píšete do toho, že jako speciální program, který to tam řadí. A normálně vidím, že mi Pepík Meduna píše, že by rád slyšel kapelu The Box Tops. Nevěřím svým očím normálně. Já se musím podívat zblízka na ten monitor. To je kapela, dokonce já mám desku s nima, single tam to zrovna je, Dopis se to jmenuje, a to už to je starší než Hnědý uhlí, ale je to vzpomínka na moje mládí, no, si představte, tohle, jako jsme byli hoši mladí, tak jsme si to poušeli, tohle, ovšem, kdo měl ty desky, že jo, to zase neměl každý, že jo, to, většinou to bylo, že jo, Rudé šátečky Pionýrů a takový ty skladby, ale tohle, to mě fakt mile překvapilo, Pepík Meduna mě překvapil velmi dobře, tak to dáme, no.

To jste mě však mile překvapili. To jsem si vzpomněl na svoje mládí, že to už je, já to ani nepamatuju, jak je to dávno. Tak, co tady máme dalšího? Dalšího tady máme Moniku v kotelně, tu jsme zahráli a potom tady máme Jára Mrkvička, zdravíme Járu Mrkvičku, našeho stálého posluchače. Jára Mrkvička z Mokrý Lhoty dává pro Láďu Pitla zahrát Toníka Ládíka od Harleje, protože Láďa Pitel je na pivu hasičárně. Ježíš, to jsem měl říkat, co když to poslouchá jeho paní, to by nebylo dobře, kdyby to slyšela. No, tak jdeme na to.

Tak to bychom měli Harleje, Toníka a Vládíka. Mateš spíše, že by rád Triang muziku týhle kapely, jak tady píše Mateš, hráli Hever kapela na Kolínsku. Všechny máničky to pamatují. To hrávali se takovýhle věci. Ale to už je dávno. Co to chce? Svobodně pro všechny. Free for all. Tak to dáme, no. Vydržte mi chvilku. To musím spustit. To je velice vzácná deska stará.

0: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.
1: Do prdele, vole, tak se vám říkal, že to mám dost. Je půlnoc, máte to kurva svý.

A mám tady jeden dáreček, dokonce pro mě, od Zabijáka, tady píše Honzíku pro tebe do studia. Tak jo, že nechám děkovat teda. A taky si to užijte ostatní.

Dobrý, pomalu se řídíme do finiše dnešní sobotní Rock on Air. A co bychom si mohli dát? Takhle, ku příkladu, že máme ty prázdniny, léto v plném rozpuku, tak nějakou latinu.

Dobrý, no. Leo Moraccioli. Já přemýšlím, co jsme tady dneska neměli za kapelu. Vlastně tady mohli být všechny, že jo, to nejde, ale Rakaň tady dneska nebyl. Prodavač barev třeba.

0: prodavač barev a rakajní. Ještě bych tady našel poměrně starou věc od Horkýže Slíže. Retro se to jmenuje, to album. Zkusíme to, taková veselá píseň je tam, tak to dáme.
1: Big Beat na rádiu, hej, tak to je teda rána.

vlády na obloze slunce hořelo, nikomu se ale zrovna hasit nechtělo. Byla totiž letní červencová neděle a neděle ti říká sama, teď nic nedělej. Až tu jeden z okna volá, sakra do pičí, herde chlapi, vždy jsme tady, všichni hasiči.

máme u nás na vsi dobrovolný hasiče, profesionály i jen sem tam kaliče. Když se zase po rozhlase poplach vyhlásí, sejdou se a všichni spolu slunce uhasí.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Thank you very much.
1: Rádio Hej.
2: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Rádio Hej. No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rouchu.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.